0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Toto je Hypoton, David Guetta featuring LaBouche, Be My Lover. U nás v Lunchtime na Rádiu Viva želám pekný útorok 28. júla.

Ak ju nosíš tváre, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna.